touto myšlenkou sa dá žiť. A každá minca má dve strany, a žiadna z nich už nechce rany.